0: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Haná, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: Frčíme do Olšan, tých Oprostějova, aby bylo jasný. Může se stát, že není úplně ideální počasí a je dobrý se někde skovat pod střecho. V Olšanech jsou na to zařízení. Dvě muzea jsou až dost dobrý důvod sem zajet. Hasičský muzeum pana Vláčela přibližuje historii hasičství v podobě spíš menších kousků, uniforme, výstroj, veznamenání a tak. Ale nakonec nepřendete ani o historickou techniku v podobě kombinované střejkačky z roku 1924 či střejkačky tragačové. Oproti tomu obecní muzeum už samo o sobě v názvu naznačuje, že toť narazíte na věce spojené s životem v dědině. Krom toho můžete mrknout i na nějaký archeologický náleze. V jakým pořadí to vemete, je patna. V Olšanech vás ale každopádně rádi uvidí.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger, a má povolení vysílat.
2: Neznámí pachatelé potopili u řeckých ostrovů britskou špionážní loď. Na její palubě se nachází počítač na ovládání řízených střel. James Bond jej má zachránit, než padne do ruských rukou. Tak začíná další skvělá bondovka, jen pro tvé oči, tedy For Your Eyes Only, která je z roku 1981. Je to zároveň pátá bondovka Rogera Moora, který si vlastně zahrál v nejvíce bondovkách, a to v 7 dílech. Věděli jste například, že bondovka Jen pro tvé

0: Češi je první bondovkou, která vznikla podle povídek Jana Fleminga.
1: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
0: Roger Moore byl v mládí aktivní voják a často se věnoval také charitativní činnosti a práci pro UNICEF. Britská královna mu udělila šlechtický titul a proto může používat titul Sir.
1: Bondovky na Hané. Protřebat nemíchat. Volume doprava.
0: Tady je zpěvačka z Glasgowa, držitelka cen Grammy, která často vystupuje také v dabingu. Tady je For Your Eyes Only z bondovky Jen pro tvé oči. Jen pro tvé uši si dej volume doprava.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité i chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Rádio Haná.
3: Rádio Haná.
0: To je nejlepší komunita posluchačů.
3: Co to znamená?
0: Jste to vy, kteří nás podporujete, chodíte na naše akce,
3: inzerujete, doporučujete
0: a hlavně nás posloucháte.
3: Vy jste ti nejdůležitější, nejúžasnější a nejlepší posluchači, které máme.
0: Rádio Haná. To je ta nejlepší komunita posluchačů. Děkujeme.

0: These beautiful things that I've got.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Horoskopy pro dnešní den.
3: Berani, neztrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Radci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové shodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
1: Hvězdy ví.
2: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
2: Tady je Rádio

0: Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava Pilíře civilizace ve Vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
1: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.

0: Ráno na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď
1: na Rádio Hana.
3: Rádio Hana.
4: Chceš říct, že nebudeš chránit Rachel Maronovou jenom proto, že děláš show business?
5: Nedělám pro hvězdy.
4: Farmne, prosila mě, abych tě získal.
5: Dobře, přijdu, stačí. Podívám se, jak to vypadá.

0: Frank Farma, Rachel Meronová.
1: Ahoj.
2: Těší mě.
1: Nevypadáš jako osobní strážce.
2: Co jste čekala?
1: Asi někoho drsnějšího.
2: Tohle je přestrojení.
1: No, nemáš strach, že mě ostřelí při běhání?
2: Mám strach, že budu muset běhat s vámi. Běda.

Já vím, že je trochu pozdě. Ale děkuju ti. Jsem opravdu ráda, že jsi tady. Teď ti rozumím. A měl bys mi věřit, protože já tě nebudu prosit. Nejde o to, co řekl, ale jak to řekl.

0: Já tě potřebuju. Mám strach. A já nenávidím svůj strach. Prosím tě, chraň mě. Chraň Fletchera. Kdyby se mu cokoliv stalo, Franku.
1: A jak? Vždyť já tě nemůžu takhle chránit. To je nemožné. Všechno hraje pro něho.
0: Udělám cokoliv, co řekneš.

0: hlavu.
1: Má pistoli.
0: K zemi, k zemi.

0: počasí.
1: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
0: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Ož by byl zas čas na nějakou to technickou památku. V Černovírském lese stojí historická parní vodárna, která měla za úkol přečerpávat pitnou vodu pro Olomouc. Dlužno dodat, že v ostrém provozu byla až do roku 1960, kde si začala voda honit elektriku. Původní pajšl instaloval v roku 1889 při stavbě podle projektu firmy Korte a spol. Vodárna poháněla dva parní stroje se setrvačníkovým kolem o průměru 5 metrů a dvě dvojčinný plunžerový pumpe. Viditelnou dominantou byl ještě 32 metrů vysoký komín, který ale po elektrifikace zbořel. Rozhodně stojí aj za zmínko, že Černovírská parní vodárna je svýho droho jediná dochovaná v celé republice. Vodárna se otvírá příležitostně, případně si můžete dojednat exkurzo.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na Rádiu Haná.
2: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
4: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
5: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
6: Ahoj, tady Giorgio.
7: My name is Giovanni Giorgio.
6: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
8: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Radio Hana.

0: české muziky. Opět a Radeček. Sobota 26. září bude 7.
1: Bude 7 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv.
4: Olomoucká katedrála svatého Václava se v pátek zaplnila stovkami smutečních hostů, kteří se přišli naposledy rozloučit s podnikatelem Richardem Morávkem. Tento významný developer a velký patriot, který dlouhé roky měnil podobu města, podlehl minulý týden těžkým zraněním po tragickém pádu na dovolené. Univerzita Palackého v Olomouci má od čtvrtka nového kvestora. Na místo po Josefu Suchánkovi nastupuje zkušený finanční manažer Michal Jakeš. Ten teď bude mít pod palcem veškerý univerzitní rozpočet, správu majetku i nové investice. Ve Věžkách na Kroměřížsku právě odstartovala podzimní výstava Zahrada Věžky 2026. Zahrádkáři z celého Česka si odtud v koších hrdě odnášejí nejen chryzantémy a rybízy, ale třeba i exotické fíkovníky. Na lov nových sazenic máte čas až do pondělí 28. září. Afričtí sloni se dovedou léčit, ukazuje to nová studie vědců, kteří působili v Keni. Sloni podle studie využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe i dalších členů svých stád, když onemocní, píše o tom BBC.
1: Sport.
4: Legendární brankář Petr Čech si pochvaluje, že česká fotbalová reprezentace má aktuálně na výběr ze tří vyrovnaných a velmi kvalitních gólmanů. Podle něj by do úvodního zápasu Ligy národů proti Chorvatsku mohl naskočit naprosto kdokoliv z nich. Mírnou výhodu by ale díky dosavadní kontinuitě mohl mít Matěj Kovář, řekl Petr Čech pro Deník.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled
2: i o víkendu.
1: Počasí.
5: Víme, jak bude v sobotu na Olomoucku i jinde v regionu. Ráno nás mohou výjimečně zaskočit mlhy, přes den už ale očekáváme polojasno, přechodně až jasno. Nejvyšší teploty se nám vyšplhají k 17 až 21 stupňům, na horách bude o něco chladněji, tam rtuť teploměru nepřekročí 14 stupňů. Foukat by nám měl jen slabý větřík. Čeká nás prostě počasí tak akorát na nějaký výlet. Jen se na další pobyt venku raději namažeme opalovacím krémem, UV index by měl být střední na čtvrtém stupni.
1: Víkend společně.
2: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Jít láska, Roxette, dobré ráno, 7 hodin a 12 minut. Připravujeme horoskopy do 15 minut, taky skvělé tipy, kam dneska můžete vyrazit. Dejte kafe domů, do práce, do auta. Nejlepší hudební výběr.
1: Hvězdy ví, Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, nestrácejte čas s něčím, co nemůžete změnit. Býci, možná příjemně překvapíte romantickým gestem. Blíženci, zvolte si priority víkendu, zbytek nechte na potom. Raci, něco ve vás vzbudí ohromnou zvědavost. Lvi, určete si pořadí svých aktivit, hezky krok za krokem. Pany, rodinný pokec nemusí být vždycky o názorové schodě. Váhy, jděte ven, jděte na sluníčko. Štíři, některé věci si nechte jen sami pro sebe. Střelci, rodina ocení, že držíte spolu. Kozorozi, občas se některé spory vyřeší tak, že se o nich nemluví. Vodnáři, uvědomíte si, jak důležité jsou pro vás vztahy. A co my ryby, i při špatném rozhodnutí se prý dokážeme stále usmívat.
1: Hvězdy ví,
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Ráno na Hané.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: kytarová klasika 90. let, tohle jsou Simple Minds, tohle je hitovka She's a River, tohle je vaše sobotní číslo jedna. Rádio Haná, dobré ránko, 7 hodin a 30 minut, je tady prodloužený víkend, je okořeněný babým létem, ráno sice chladno, teploty 5 až 8 stupňů Celsia, přes den to může vyšplhat na nádherných 20 stupňů ve stínu.
1: Rádio Haná, kam vyrazit?
0: Plánujete kam vyrazit, prodloužíme si víkend a zároveň i zážitky. Pevnost poznání v Olomouci o víkendu i v pondělí čekají nás vědecké dílny na téma houby. Zkoumat je budete dokonce i ve vesmíru. No a jestli ve vás víc bublají motory, v Dluhonicích odstartovala traktoriáda a ve své Bohově nás čeká odpoledne nazvané setkání veteránů. No a pokud milujete tuněná auta, zaměřte směr výstaviště Kroměříž. Mimochodem tady potkáte i slavného Transformers hrdinu Bumblebeeho. Máme nejlepší tipy kam vyrazit, máte je i vy, můžete se s námi o to podívat na našich sociálních sítích. Můžete napsat třeba na náš Facebook. Za moment Charlotte a Karel Gott, taky Avicii, anebo Lionel Richie. Prostě pohodička na Hané.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Haná.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
4: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
5: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Skluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
14: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Rádio Haná.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: vždy jen to nejlepší, Lionel Richie na Rádiu Hana. Dua Lipa, Michael Bolton už za moment 7:45.
1: Rádio Hana, životní styl.
2: Připadáte si občas bez energie? Na internetu jsme našli údajně jednoduchý trik, jak se trochu boostnout neboli nakopnout, a je to inspirované potápěči. Máme si 30 vteřin oplachovat obličej ledovou vodou a mozek prý dostane rychlejší vzpruhu než po kávě. U někoho to opravdu působit a fungovat může. Kontakt obličeje se studenou vodou může aktivovat takzvaný potápěčský reflex. Zpomalí se nám tep, stáhnou se cévy v končetinách a tělo začne šetřit kyslík pro důležité orgány. Samotný chlad nás navíc opravdu může okamžitě osvěžit a subjektivně probrat. Takže pár studených šplíchanců u umyvadla klidně vyzkoušejte, k tomu uvařte poctivé kafe a nalaďte naše rádio. Tohle trojkombo doplní energii spolehlivě.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu ráno. Rádio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: leží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.
1: Kapela Jelen, hitovka někde kolem krátce před 8 hodinou. Připravili jsme zprávy, počasí i dopravní informace. Po 8 hodině.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.

0: Vítáme letošní vítěze olomouckého radiotalentu kapelu Jinými slovami. Máme zprávy dřív než ostatní 7:56.
1: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 8 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 000 tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
0: Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberg Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
2: Počasí.
0: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrů vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu. Víme, jak se jezdí tady. Na cestách to dneska vypadá jako na velkém rodinném srazu, takže nohu, plynu a pevné nervy. U věžek se chystá nájezd všech vášnivých zahradníků na podzimní výstavu. V Napajedlích zase na náměstí svatováclavský průvod, což znamená jediné. Kolonie a chodci, kteří se vám budou motat kolem kapoty. No a pozor, ještě někde občas ranní mlhy. Tak dobře dojeďte.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Vítězové letošního ročníku soutěže Radio Talent Olomouckého kraje. Poproková slovenská kapela ze Spišské Nové Vsi, jinými slovami, a jmenuje se Mesto spí, přináší čerstvý vítr do československého poprokového rybníku a tak vám je představujeme, protože to stojí za to. Tiny Timbuk, Europe nebo Harry Styles už za moment, sobota 26. září. Kdo dneska slaví?
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzigerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
3: Dnes je Evropský den jazyků.
4: Tak Andre, popřejeme anglicky.
5: Happy name day.
4: Německy. Alles Gute.
5: A česky? Začíná tvoje sváteční hymna.

0: Chantal Krebiacu, Clivin on the Jet Plane, možná jste si právě teď pustili naše rádio, užíváte si sobotní pohodičku, domů do práce, do auta, nejlepší hudební výběr, tak je tepe kam vyrazit, babí léto v plném proudu, polojasno až oblačno, teploty po ránu studenější, přes den až 20 stupňů.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Pojďte si zpříjemnit prodloužený víkend troškou tajemna a sladkostí. Na hradě Sovinec až do pondělí řádí přízrak temné věže. Potkáte šermíře, kejklíře, no a potkáte taky sokolníky. Potkáme se. Dětská strašidla a pohádkový labirint vás zase čekají na zámku v Úsově. No a jestli chcete raději něco dobrého na zub, ve Velkých Losinách probíhá víkend plný dobrot pod názvem Čokoládové losiny. Vaše tipy bereme taky na našich sociálních sítích. Jak se máte? Co děláte? Kam dneska vyrážíte? Můžete se připojit třeba na náš Facebook, dát sledovat, prostě připojit se do naší rádiové rodinky a dát pár tipů, co dneska budete dělat, jak se máte a co děláte. Třeba jako Vlaďka, koukám, dneska nebudu dělat nic, manžel odjel po týdnu, zpátky do Čech jsem unavená, budu odpočívat v pondělí možná s kamarádkama na oslavy Václava. Tak jo?
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Hana.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz
3: Profesore, zas ten váš Olprán.
4: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
3: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
4: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
10: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
11: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz.
12: Ahoj, tady Giorgio.
13: My name is Giovanni Giorgio.
12: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Rádio Hana.
1: Přejeme rádio.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno?
3: Peťo.
2: Co říká?
1: Jestli hoří hovno?
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence. Hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí.

0: zprávy počasí, doprava už za moment. Taky po deváté pokračuje nejlepší hudební výběr.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Hodinu rozjedeme s Mirai Oči. Tvrdí, že z lásky spadly všechny zábrany. To Whitney Houston zaspívá, že ze své poloviční lásky nemá vůbec nic. O pozornost třikrát poprosí Sabrina Carpenter. Sobota 26. září.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic.cz.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje webreport.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
6: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkolam. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
5: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz.
3: Sport.
5: Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
3: Počasí.
0: Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až 23 stupňů Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, máme pro vás další rychlé dopravní zprávy. Komplikace na D1 před exitem Vyškov východ ve směru na Brno. Hoří tady auto, na místě hasiči, počítejte se zdržením. Na Pajedla, Masarykovo náměstí a Palackého. Tady probíhají svatováclavské slavnosti s průvodem, pozor na davy lidiček na cestě. Aby toho nebylo málo, policisté si dnes vyšlápli na kontrolu rychlosti. Měří se v Přerově v Polní ulici ve Zlíně na 3. května. Majáčky jste viděli v Napajedlích na nádraží. Radary jsou na D48 přímo na exitu Bělotín. Jezděte bezpečně.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
8: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

Tady je Rádio Haná. Tady jsou dvě úplně jiné dekády, dva odlišné styly, ale cíl vlastně zůstává stejný. Tak trošku vás dostat do kolen. Whitesnake nám v roce 1987 v tomhle megahitu Is This Love předvedli pořádnou osmdesátkovou vášeň, kde velkolepé kytarové solo a rozepnutá košile mluví za vše. No a jak na takové milostné vzplanutí odpovídá přelom tisíciletí? Francouzské duo Mojo v roce 2000 vzalo v podstatě tu samou touhu, hodilo na ně ale takovou třpitivou barvu z diskokoulí a stvořilo asi nejlepší klubovou hymnu té doby. Lady, hear me tonight. Takže vlastně od srdcerivného rockového vyznání házíme vyhýbku rovnou na taneční parket. No jo, i tohle umí vaše rádio Haná, spojit rockery a diskofily v podstatě v jedné minutě. Hezkou sobotu přeje od mixu a mikrofonu Marek Berger.

0: Malibu Miley Cyrus, posloucháte Rádio Hana taky v sobotu 26. září. Babí léto startuje právě dnes, ráno ještě místy mlhy a docela studeno, 4 až 8 stupňů, přes den 20 a půjde to nahoru. Ideální příležitost někam vyrazit a my víme kam.
1: Rádio Hana. Kam vyrazit?
0: Přejeme hezké dopoledne, provětrat tenisky v olomouckých smetanových sadech na běhu a pochodu pro opuštěné pejsky, kde se s vámi rádi potkáme. To můžeme třeba zítra v neděli odpoledne. Unčovice od 2 odpoledne zábavné dýňování s bludištěm v Kukuřici. Můžete vyrazit na nedělní svatováclavské hody do Tovačova nebo do Radslavic na akce, kde jsou atrakce a country muzika. No a společně s námi můžete vyrazit na další skvělé akce, na které nás zvete vy, naši posluchači, ať už dneska můžete někam vyrazit na kole, nebo budete odpočívat, anebo jste třeba trošku nemocínkaní. Vaše tipy sbíráme na našich sociálních sítích, jak se máte, co děláte, kam vyrážíte. Můžete napsat třeba už teď na náš Facebook.
2: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
1: Rádio Hana.
2: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
5: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
6: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
7: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do Kiveku.
8: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. Ha, to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
7: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
8: To si píš.
7: Teda Franto, to běžím říct holkám.
8: No, to běž.
9: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým V.cz.
10: Z Kluzavky, chrám ve věži i Alexandrijská knihovna. To není zábavní park, ale nová výstava pilíře civilizace ve vlastivědném muzeu v Olomouci. Objevte, jak vznikla města nebo písmo a vyzkoušejte si na vlastní kůži, co drží civilizaci pohromadě. Pilíře civilizace. Více na vmo.cz.
11: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
13: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
14: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
15: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Haná uvádí Hanácký čundrování. V našem nářečí vám představujeme zajímavá místa našeho kraje.
1: Frčíme do Olšan, tych Oprostějova, aby bylo jasný. Může se stát, že není úplně ideální počasí a je dobrý se někde skovat pod střecho. V Olšanech jsou na to zařízení. Dvě muzea jsou až dost dobré důvod sem zajet. Hasičský muzeum pana Vláčela přibližuje historii hasičství v podobě spíš menších kousků, uniforme, výstroj, veznamenání a tak. Ale nakonec nepřendete ani o historickou techniku v podobě kombinované střejkačky z roku 1924 či střejkačky tragačové. Oproti tomu obecní muzeum už samo o sobě v názvu naznačuje, že toť narazíte na věce spojené s životem v dědině. Krom toho můžete mrknout aj na nějaký archeologický nálezy. V jakým pořadí to vemete, je patna. V Olšanech vás ale každopádně rádi uvidí.
0: Cestování našich rodáků po našem kraji. Hanácký čundrování. To jsou furtovníci každý víkend v tomto čase jedině na rádiu Haná.

0: Parádní sobotní dopoledne na Olomoucko, Hranicko i Rýmařovsko. Tady se poslouchá Rádio Hana. Zprávy, počasí, doprava už za moment.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A po desáté Modern Talking. Zahrajeme vám One Republic. Z české muziky třeba Single X.
2: Měním se v něco novýho. Jen to má zadu nevýhod. Jak
0: sobota 26. září 9.55.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 10 hodin.
3: Hezké dopoledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
5: Co pak se děje? Právě teď vám to povíme ve zprávách na našich vlnách. Nový seriál článků spouští Olomoucký report, jmenuje se Kdysi hráli za moru. Věnovat se bude hokejistům, kteří dříve hráli v dresu olomouckých hokejových kohoutů a dnes jsou v jiných týmech, píše o tom report.cz.
4: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou silnici do Polska řeší ministerstvo dopravy. Schválilo výběr dvou finálních variant nového silničního spojení do Polska s náklady až 24 miliard korun. Jedna z tras začíná v Olomouckém kraji, druhá pak v Pardubickém kraji. Stavba začne nejdříve v roce 2035. Nová kapacitní silnice má nahradit přetíženou komunikaci 43 a propojit region s Polskem přes Králíky. O konečné variantě vedení trasy má stát rozhodnout na základě dalších studií, které provede ředitelství silnic a dálnic.
4: Rádio Hana. S námi máte přehled
3: i v sobotu.
4: Počasí.
0: Prodloužený víkend je před námi, slibuje naprostou parádičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky.

0: Vyrážíme na cesty, v našem kraji je poměrně živo. Pokud míříte po dálnici D46 na Olomouc za exitem Olšany u Prostějova, počítejte se zdržením kvůli porouchanému autu v pravém jízdním pruhu. Pozor si dávejte taky v Kroměříži. Kolem ulice Obvodová chystá se tady hokejový šlágr mezi Kroměříží a Hodonínem. Na cestách bude odpoledne hustý provoz i spousty fanoušků v dresech. Kde dneska hlídají policisté? Hlídky hlásíte v Olomouci na Brně, v Přerově, na polní majáčky jste viděli v Šumperku na Zábřežské. Policie hlídkuje a měří na Masarykově ve Valmezu. Hlídají taky na 35, jak je exit Přáslavice. Policie stojí na D1 před exitem Lipník nad Bečvou, a to v obou směrech. Tak nohu z plynu a dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
3: Rádio Haná
1: a Jukebox.
3: Rádio.
1: Nejlepší hudební výběr.
4: Chýbajú na melity. Nie sme nimi ja či ty. Veď elitou je každý vec, oh, stačí, že nie si pokrytec.

0: Posloucháte Rádio Hana. Živě se teď spojíme s kolegou Tomášem, který je na Horním Lánu. Ahoj.
1: Pěkné dopoledne z Olomouce, zdravím vás přímo od hobby marketu Oby na Horním Lánu, kde dnes se společně představujeme modrou profesionální řadu nářadí Bosch. Jestli rádi kutíte, vybavujete si dílnu nebo potřebujete kvalitní nářadí pro každodenní práci, zastavte se za námi. Elektrické i aku nářadí Bosch Profesionál si tady můžete nejen prohlédnout, ale hlavně vzít do ruky a rovnou vyzkoušet. Máme tu pro vás taky občerstvení. A to není všechno. Dnes se v Oby taky soutěží. Poprvé už v 10:30. Někde v oddělení koupelen se schovává malý plyšový bobřík Obík s malou vrtačkou. Vaším úkolem je najít ho jako první a přinést na hlavní informace. Pokud se vám to podaří, získáte aku vrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. Je kompaktní, výkonná, zvládne vrtání do dřeva, kovu i zdiva nebo šroubování. Prostě pořádný pomocník do dílny na stavbu. A dnes máme připravené hned 3 tyhle vrtačky Bosch, takže šancí na výhru bude během dne ještě několik. První z nich ale může být vaše už v 10:30, takže oči na stopkách a hurá do oddělení koupelen. Přijďte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci, vyzkoušejte si Bosch Profesionál a třeba si domů odvezete i parádní výhru. Z Oby vás zdravíme a těšíme se na vás.
0: Rádio Hana, jsme všude tam, kde se něco děje. Buďte s námi, příjemné sobotní odpoledne. A

0: studiozavináč.radiohana.cz nebo náš Facebook a všechny naše dostupné sítě nebo formulář na našem webu radiohana.cz. I to je Jukebox, za chvilku se vrhneme na vaše vzkazy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
2: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
5: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
4: A navíc?
5: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Umíte maďarsky? Zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu? A co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Rádio Hana
13: a Jukebox.

Ahoj a dobrý den, posloucháte Radio Hana. Máte už vymyšlený sobotní oběd, nebo to necháváte na jiných? Janíčka posílá tip do Nemilán k hospůdce na Sokoláku na 9. ročník tradičního dýňobraní. Tak ať už dáte přednost sirečkům nebo dýňové polévce, přejeme vám už teď dobrou chuť, skvělou sobotu i v téhle hodině, i během celého dne pro vás máme nejlepší tipy, kam se dá dneska i vlastně o celém prodlouženém víkendu vyrazit. Buďte s námi, Radio Hana.

0: kam vyrazit.
1: Prodloužený víkend je tady a náš region praská ve švech skvělými akcemi. Olomoucké pevnosti poznání zkoumají houby na zemi i ve vesmíru. Otevřeno mají až do pondělí. Jestli vám chybí adrenalin, vyražte do Javoříčka na překážkový závod Jeskyňman, kde vás od mikrofonu pozdraví naše Kvítko. Omrkněte traktoriádu v Dluhonicích či veterány ve své Bohově. Rodiny s dětmi nadchne bílá paní na zámku v Úsově, pohádkové čokoládové losiny nebo přehlídka vyladěných kár v Kroměříži i s Bumblebeam. No a pokud chcete slavit hody, tak ty naplno jedou v Tovačově i v Vraclavicích. Na hraně Sovinec vládne přízrak temné věže plný šermířů. V neděli se pak nezapomeňte potkat v olomouckých smetanových sadech na běhu pro opuštěné pejsky, nebo se pojďme ztratit v kukuřičném bludišti v Unčovicích. Víme, co se děje tady.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

Johana a dnešní sobota jako stvořená vyrazit na nějakou akci a vyčistit si hlavu. Facebook Rádia Hana Verča píše, že má namířeno na Přerovsko. Dneska to tady bude pořádně hučet. V Dluhonicích se koná tradiční traktoriáda. Ano, je to tak, už jsme zvali dneska ráno. No a pokud vás zase baví nějaké nablízkané zemědělské stroje a vůně benzínu a souboje v terénu, tak určitě víte, kam vyrazit. Jsou to dneska Dluhonice. Tak přijďte se podívat, jak to mašinám šlape. Verčo, díky, hezkou sobotu, tady je Jukebox na Hané.

0: Věděli jste, že máte svoji hymnu? A to je ona. Vy jste nejlepší, naši posluchači, Tina Turner jenom pro vás už od roku 1989 zpívá jo, Simply the Best. Rádio Hana před 11. hodinou, zprávy, počasí, nejčerstvější doprava. Víme, jak se jezdí tady, jsme vaše vlastně už jediné regionální rádio.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: A po 11. James Blunt. Třikrát Gone zaspívá Terry Swims. Zpěvák Mikael zpívá hitovku Spolu. Máme zprávy dřív než ostatní 10.56.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 11 hodin.
4: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
5: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
3: Hlas lidu.
5: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano, s kvalitou vzdělávání je spokojena podle

0: jednoho průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
1: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvicím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
2: Počasí.
1: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto. A bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
3: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Doprava.
1: Jsou tady další rychlé dopravní zprávy. Víme, jak se jezdí tady. Hlavně pozor na dálnicích. Množí se odstavená auta. Komplikace na D35 před exitem Holice na okruhu Olomouce. Taky na D1 konkrétně stojí odstavené auto před exitem Mořice a Lipník nad Bečvou na sjezdu Trnávka. Policie, radary, Přerov, ulice Polní a Želatovská ve Svitavách stojí na Olomoucké ulici. Majáčky jste viděli na D55 u exitu na Pajedla. Policie hlídá na D35 před exitem Lipník nad Bečvou Bohuslávky. No usplynou, dobře dojeďte.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
5: Rádio Haná.
2: A Jukebox.
5: Rádio.
2: Nejlepší hudební výběr.

11. hodině vás baví Rádio Hana a náš jukebox. Píšete na studio@radiohana.cz nebo na náš Facebook či Instagram. Dnešek si užíváme všichni na cestách a lovíme zážitky i za hranicemi. Paní Janet se nám pochlubila, že má namířeno do Polska k přehradě a taky k památkám. Dušan to vzal rovnou ve velkém stylu a míří až na norské Lofoty. Dita nás zve zase na festival Zažij město jinak do Frenštátu pod Radhoštěm. Ať už plánujete velký výlet nebo jenom krátkou procházku po okolí, šťastnou cestu. Tady je jukebox na Hané. Napište, jak se máte a co děláte.

0: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
4: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
6: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
7: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
8: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
9: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
12: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
13: Ahoj, tady Giorgio.
14: My name is Giovanni Giorgio.
13: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Rádio Haná
15: a Jukebox.

jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána, to bude na pořád.

Sobota 26. září, babí léto je tady, sluníčko nám příjemně hřeje. Michal na Facebooku píše věc, která se tesá do kamene. Dnešek je dost možná jedna z posledních šancí vyrazit na kolo fakt v pěkném počasí. Pokud máte bicykl v garáži, opřete se do pedálu. Pokud dvěma kolům úplně neholdujete, rozumíme, udělejte to třeba jako paní Pavlínka, naše posluchačka, ta vytáhla pohorky a vyráží do lesa na podzimní poklady. Čerstvý vzduch nám udělá nehorázně dobře a v uších Rádio Haná. Hezké dopoledne.

0: Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
1: Rádio Hana.
0: Životní styl.
2: Máte doma malého hráče online her nebo začínajícího youtubera? Raději zkontrolujte, jestli nemá k dispozici vaši platební kartu, aby se vám nestalo totéž, co jedné rodině za hranicemi. 9letému klukovi pomohl táta propagovat herní video na YouTubeku. Zaplatil mu reklamu za $20. Jenomže údaje z firemní karty zůstaly uložené v Google účtu. Chlapec potom bez vědomí otce spustil další reklamní kampaně, které podle jeho táty vyšly v přepočtu na zhruba 2,5 milionu korun. Co z toho plyne, aby se nám nestalo to tež? Rodičové, na počítačích a herních konzolích nenechávejme uložené údaje ke kartám a u nákupů zapínáme schvalování přes mobil. Pomůže také nízký limit pro internetové platby a okamžité upozornění z banky. Ušetříme si nervy i peníze. A všem malým hráčům a youtuberům přejeme super den bez milionových výdajů.
1: Rádio Hana.

Na Hané posloucháte Jukebox, hrajeme vám to, co máte rádi a vy nám píšete třeba na naše sociální sítě. Co když dneska nechcete dělat vůbec nic? I to je správně. Vlaďka má po celém týdnu doma konečně klid, Věrka hlásí k obědu poctivou svíčkovou a posluchačka Andrejka má dneska svátek, takže plánuje jen odpočívat a léčit záda. Taky všem Andrejkám posíláme přání všeho nejlepšího. Myslím, že do půl hodinky tady pro vás budeme mít i speciální hymnu k svátku. Tak držte naše vlny Jukebox nahané před 12. hodinou.

0: Posloucháte Rádio Hana před 12. hodinou. Někde už voní oběd, někde se pořád ještě tvrdě maká. A zdravíme jí do nemocnic. Tak zprávy počasí, doprava už za moment. Děkujeme za vaše vzkazy do našeho jukeboxu, který je teď ve finále.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Humtrix Golden k obědu. Zahrajeme nestárnoucí Backstreet Boys. A to samé platí o téhle hitovce. Pali Habera, tým Nemám čo ztratit.
2: Já už nemám čo ztratit. Život je jako kruh.
0: Sobota je 26. září, je 11.55.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
4: Bude 12 hodin.
5: Hezké poledne.
4: Zprávy Rádia Hana.
6: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
4: Místní rádio, místní zprávy.
6: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 000 tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
4: Sport.
0: Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberg Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
4: Počasí.
0: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrů vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední.

0: dní hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu. Víme, jak se jezdí tady, D1 z Vyškova na Říkovice před exitem Mořice, dopravní nehoda na Ostravu. Srazila se dvě osobní auta, levý pruh neprůjezdný, na místě je policie. Bouračku řešíme i v Rýmařově na 8. května. Auto narazilo do zábradlí, úsekem projedeme opatrně. Pozor, Kroměříž, obvodová ulice, odpoledne se chystá hokejové utkání. Bude tady hodně aut i fanoušků. Dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Dobré odpoledne, tady je Rádio Hana. Dnes jsme s vámi v Hobby Marketu na Horním Lánu. Je tam i kolega Tomáš. Dobré odpoledne.
1: Pěkné poledne z Hobby Marketu Obi na Horním Lánu v Olomouci. Dnes je to tady ve znamení pořádného nářadí, protože vám představujeme modrou profesionální řadu Bosch Profesionál. Pokud si chcete dovybavit dílnu nebo vás jednoduše baví kvalitní nářadí, přijďte si ho vyzkoušet. Máme tu elektrické i akunářadí Bosch. Můžete si ho prohlédnout, osahat, zjistit, co všechno umí, a při návštěvě se můžete taky občerstvit. A pozor, máme tu parádní soutěž. Jednoho výherce už dnes máme, ale přichází na řadu další šance. Ve 12.30 totiž vypukne druhé kolo pátrání po Bobříkovi Obíkovi v Hobby Marketu Obi. Tentokrát se plyšová hračka schovává přímo v oddělení nářadí. Malého plyšového Obíka poznáte podle toho, že bude mít u sebe malou vrtačku, a kdo ho objeví jako první a přinese na hlavní informace, vyhraje akuvrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě skoro 4000 korun. Tahle výhra rozhodně nezůstane ležet v koutě dílny. Vrtačka si poradí se dřevem, kovem i zdivem. Zvládne šroubování a díky kompaktním rozměrům se s ní dobře pracuje i tam, kde není moc místa. První vrtačka už svého majitele našla, ale další dvě ještě čekají, tak ve 12.30 zaměřte do oddělení nářadí a pořádně se rozhlížejte. Třeba bude Bobřík Obík čekat zrovna na vás. Přijďte za námi do Oby na Horním Lánu v Olomouci.
0: Rádio Hana, jsme všude tam, kde se něco děje. Buďte s námi, příjemné sobotní odpoledne.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu.
1: Krásnou sobotu 26. září. Pokud právě obědváte, přeji dobrou chuť. A jestli už po jídle plánujete gaučink, děláte to skvěle. Podzimní slunce hřeje a víte, co je ještě zajímavé? Přesně v tento den v roce 1960 proběhla první televizní debata Kennedyho s Nixonem, kde se ukázalo, že vizáž je v TV prostě všechno. U nás na vlnách ale řešíme jen zvuk, tak si dopřejte pohodu. Za malou chvíli nás čekají další historické perličky z archivního kalendária. Přeji vám pohodový začátek odpoledne, další skvělé hity už na vás čekají.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku CZ.
7: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
8: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
7: A navíc?
8: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
9: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
10: Vážně? A co umí?
9: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
10: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
11: Milujete bonsaje a krásu podzimní zahrady? Přijďte od 2. do 4. října na Floria Podzim na výstaviště Kroměříž. Těšte se na stovky bonsají, zahradnickou inspiraci i nákupy pro váš domov a zahradu. Floria Podzim, 2. až 4. října. Více na výstaviště Kroměříž.cz.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B, C, Z.
14: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
15: Yeah. Nejlepší hudební výběr.
16: Radio Hana.

0: zemí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzingerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav. Dnes je

0: Rádio Haná. Poslouchejte.
1: To byly velký originálky tady tohle.
0: Vzpomínejte.
2: Pro tuhle skvělou komedii máme doma odjakživa slabost.
0: Bavte se.
3: Dcera strašně tamagoči chtěla.
0: A tipujte jeden konkrétní rok.
4: Na ty si vzpomínám moc dobře.
0: Nejlepší vzpomínky a hitparádové pecky z jednoho roku slyšíte v Procházce pamětí. Vracíme vaše vzpomínky. Každé všední dopoledne od 9 na Rádiu Haná.
4: Na to nezapomenu.
5: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Bude 13 hodin.
6: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Haná.
7: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
0: Místní rádio

0: Ranní zprávy.
1: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru Hloučila v Prostějově. Vznikne tu nová zábavně naučná stezka. V rámci sdíleného rozpočtu města tu vzniknou herní prvky i dřevěné sochy zvířat.
2: Podél trasy k posezení u Abrahámka tak budou umístěny dřevěné sochy zvířat, které doplní informační cedulky s popisem jejich života a chování. Součástí stezky bude také naučná věž a kuličkola. Pro děti budou připraveny rovněž například balanční lávka, dřevěná prolézačka a stupinky pro menší děti. Stávající herní prvky projdou renovací.
1: Vysvětluje za město Prostějov Alena Vrtalová. Ještě má být v Česku teplo. Podle meteorologů přinese závěr září babí léto. Víkendové teploty mají vylézt i přes 20 stupňů ve stínu. A příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz. Sport. Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
3: Počasí. Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až k 23 stupňům Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
3: Doprava.
5: Na cestách v kraji to dneska žije kulturou i zábavou, což bohužel znamená i pár komplikací pro řidiče. Zlín, třída Tomáše Bati a okolní ulice, hudební festival Sklep House Open Air, tak jsou tady davy na silnici. Napajedla Masarykovo náměstí, tady probíhají svatováclavské slavnosti i s průvodem městem, takže lidé zabírají cestu. No a pokud jdete do Olomouce přes Droždín, Gagarinova ulice, tady se kope plyn, střídavě se jezdí v jednom pruhu. Dobře dojeďte.
3: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
3: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: jedničku.
1: Příjemnou sobotu 26. září. Moc děkuji, že si užíváte zářijové odpoledne na našich vlnách. Věděli jste, že dnes slaví narozeniny náš prvotřídní kosmonaut Vladimír Remek? Tak mu z vysílání posíláme vesmírný pozdrav. Už za chvilku vám navíc nabídneme další skvělý rozhovor s inspirativním hostem z našeho kraje. Užijte si zbytek dne s dobrou náladou a poslouchejte dál. Letí k vám další hity.
2: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
3: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to bys koukala. Aspoň bude všude uklizeno.
2: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
3: To si piš.
2: Teda Franto, to běžím říct holkám.
3: No, to běž.
4: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Pracuj jako profík. Bosch Prodejs jsou tu. Akční ceny, novinky, dárky i živé ukázky. Už tento pátek a sobotu na parkovišti Obi Olomouc.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na Ticketlife.cz.
8: Profesore, zas ten váš Olprán.
9: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
8: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
9: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: KFC ti zase nabízí víc.
12: MacBooky Neo,
11: iPhone 17,
12: laserové projektory,
11: sluchátka Apple Beats
12: a stovky dalších cen.
11: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
12: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
11: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
13: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana. Gimme, gimme.

0: nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vídat u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková. Takže ucho nám popáleninu nezachrání. Důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
1: Bude 14 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025 v Bohuňovicích na Šternbersku. Tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera, obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
4: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
3: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
5: Sport. Nedělní fotbalový program na Olomoucku slibuje skvělou podívanou až do posledního hvizdu. V páté lize přivítá Velká Bystřice od půl čtvrté Jeseník a v šesté lize se můžete těšit na souboje Hodolan s Leznicí nebo zálohy Šternberka a Příkaz. Ať už vyrazíte do Bystřice, Hodolan nebo na sousedské derby v nižších třídách, o emoce nebude nouze. Díky, že nás posloucháte, hezký víkend.
1: Radio Hana.
0: S námi máte přehled i o víkendu.
1: Počasí.
5: Prodloužený víkend je před námi, slibuje naprostou parádičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky. Máme tu další přehled, kde to dneska drhne. U obce Věžky probíhá populární podzimní výstava Zahrada. Počítejte u Věžek se silným provozem a spoustou nakupujících. Můžou přecházet přes silnici s taškami plných sazenic. Pokud pro změnu projíždíte Dětkovicemi na Vyškovsku, tady je rekonstrukce a uzavřená je pravá strana silnice na Pačlavice. Provoz hlídá značení. Mezi Kotvardovicemi a Senetářovem na Blavensku vás zdrží práce na cestě. Jedné zase jedno auto za druhým pěkně na střídačku. Tak dobře, dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60

0: 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Víkend společně.
2: Nejlepší hudební výběr.
3: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

0: posloucháte Rádio Haná. Máme pro vás další vstup z Horního Lánu. V oblíbeném hobby marketu je teď živě kolega Tomáš Gottwald.
1: Hezké odpoledne z Olomouce, zdravím vás od hobby marketu Oby na Horním Lánu, kde dnes můžete nejen vyzkoušet profesionální nářadí Bosch, ale taky si jeden pořádný kousek odvést domů. Po celý den vám tady představujeme modrou řadu Bosch Profesionál, elektrické i akunářadí si můžete vzít do ruky, pořádně otestovat a zjistit, co by se hodilo právě do vaší dílny. A pokud přitom dostanete hlad nebo žízeň, máme pro vás připravené taky občerstvení. A soutěžte s námi, dva šťastní výherci už získali nové vrtačky. My ale nekončíme, protože ve 14.30 startuje další soutěžní pátrání po Bobříkovi, Obíkovi v regálech Hobby Marketu Oby. A tentokrát vás pošleme na zahradu. Obík se schovává ve venkovním oddělení zahrady mezi kytičkami. Hledejte malého plyšového bobříka s vrtačkou. Kdo ho jako první objeví a odnese na hlavní informace Oby, získá akuvrtačku Bosch GSB 185 Li Profesionál v hodnotě téměř 4000 korun. Je malá rozměry, ale rozhodně ne výkonem, zvládne vrtání do dřeva, kovu i zdiva, poradí si se šroubováním a díky kompaktnímu provedení se dostane i do hůř přístupných míst. Takže ve 14.30 zaměřte do zahrady, mezi květinami mějte oči pořádně otevřené a zkuste najít Obíka dřív než ostatní. A když už budete tady, zastavte se taky u nás a vyzkoušejte si profesionální nářadí Bosch. Zdravíme z Oby na Horním Lánu v Olomouci a těšíme se na vás.
0: Rádio Haná, jsme všude tam, kde se něco děje. Buďte s námi, příjemné sobotní odpoledne.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Ahoj a dobrý den, je tu sobota 26. září a my pokračujeme v našem vysílání. Místo tavení očí u obrazovky telefonu si raději užívejte podzimní sluníčko. Dnes je totiž Evropský den jazyků, tak si spolu můžeme popovídat klidně bez složitých slovníků. Děkujeme za vaši věrnost a za moment vám naservírujeme přehled těch nejžhavějších témat z regionálních webů. Přejeme parádně strávené odpoledne. Zůstaňte naladěni, už za moment servírujeme hit za hitem.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Je tady další domácí zápas hokejistů HC Zubr Přerov. Přijď i ty podpořit přerovské Zubry a společně rozneseme soupeře na kopitech. Utkání 6. kola Maxa ligy HC Zubr Přerov, HC Stadion Litoměřice. Na přerovském zimním stadionu už tuto sobotu v 17 hodin.
4: Aluminter, pergoly z hliníku. Dopřejte si moderní pergolu za bezkonkurenční cenu. Právě teď sleva 20%. Aluminter, pergoly z hliníku.cz.
0: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
0: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Hortikomplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Hortikomplex.
6: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
7: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
6: A navíc?
7: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
8: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
9: Umíte maďarsky, zvládnete čínštinu nebo hanáčtinu a co Brailovo písmo? Přijďte si vyzkoušet nejen tyto jazyky do Červeného kostela vědecké knihovny v Olomouci. Ve středu 30. září od 15 do 18 hodin vás čeká více než 20 jazyků, krátké rozhovory a spousta zábavy. Jazyky zbližují.
10: Chcete si sednout tady nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KBCZ.
13: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
14: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolni.cz
0: Rádio Hana. Nejlepší hudební.

0: čem se píše.
1: Rádio Hana.
2: Ahoj a dobrý den, díky, že posloucháte a my víme, o čem se dnes mluví a píše v našem kraji. Poslední rozloučení s olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem zaplnilo katedrálu svatého Václava do posledního místa. Rodina zakladatelé skupiny Redstone skrz Olomoucký report poslala dojemné díky všem, kteří přišli uctít jeho památku. Pohled na plný chrám jim v těžkých chvílích připomněl, jak hlubokou stopu ve městě zanechal. To na Prostějovsku policisté usvědčili podvodníka z kategorie za málo peněz, ještě méně muziky. Jak píše Prostějovský deník, muž prodával fůry palivového dřeva, jenže polena na korbě naskládal tak rafinovaně, že uvnitř nechal obří prázdnou díru. Zákazníci na tenhle vzdušný zámek přišli až po vysypání auta. Výtečník obral 3 lidi o 35 tisíc a teď mu hrozí až 2 roky natvrdo. A nakonec skvělá zpráva pro uši podle serveru olomouc.cz. Moravská filharmonie Olomouc totiž odpálila svou 81. sezónu. Vedle klasiky nabídne pecky od Beatles, hudbu ke hře Kingdom Come 2 i poctu Meky Žbirkovi. Naši muzikanti navíc vyrazí předvést své umění až do slavné Vídně. Tolik přehled toho, o čem se dnes píše, a já vám přeju krásný prodloužený víkend na našich vlnách.
1: O čem se píše? Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
1: Bude 15 hodin.
2: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
1: Hlas lidu.
3: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
4: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvicím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
1: Počasí.
4: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
4: Ahoj a dobrý den za volant, víkendový provoz na některých místech houstne. V Otrokovicích Tylova ulice i Mánesova tady vypukla pouťová zábava, pozor na rodinky s dětmi a kolotočové nadšence, kteří přebíhají

0: přes cestu. Blanensko, část Olešná, tady se kope přípojka plynu. Místní komunikace je zúžená, zpomalte. Pokud plánujete cestu do Kroměříže na hokej, kolem Obvodové ulice očekávejte odpoledne pořádné parkovací peklo. Trpělivost za volantem a šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
1: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend na Hané.
1: Hezké odpoledne, děkuji, že ladíte naše rádio. Byla by obrovská škoda proválet celý dnešek doma, tak proč nevytáhnout paty z domu a dát si trochu pohybu? Za moment vám prozradíme skvělé tipy na víkendové akce, trhy i sportovní zápasy v okolí. Přeji vám krásné sobotní odpoledne plné zážitků a za chvilku posíláme další nálož skvělé muziky.
2: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
6: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.
13: Rádio Hana.

0: Kam vyrazit?
1: Prodloužený víkend je tady a náš region praská ve švech skvělými akcemi. V olomoucké pevnosti Poznání zkoumají houby na zemi i ve vesmíru. Otevřeno mají až do pondělí. Jestli vám chybí adrenalin, vyražte do Javoříčka na překážkový závod Jeskyňman, kde vás od mikrofonu pozdraví naše Kvítko. Omrkněte traktoriádu v Dlouhonicích či veterány ve své Bohově. Rodiny s dětmi nadchne Bílá paní na zámku v Úsově, pohádkové čokoládové losiny nebo přehlídka vyladěných v Kroměříži i s Bumblebeam. No a pokud chcete slavit hody, tak ty naplno jedou v Tovačově i v Raclavicích. Na hraně Sovinec vládne přízrak temné věže plný šermířů. V neděli se pak nezapomeňte potkat v olomouckých smetanových sadech na běhu pro opuštěné pejsky, nebo se pojďme ztratit v kukuřičném bludišti v Unčovicích. Víme, co se děje tady.
0: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí. Akce @radiohana.cz

nálezný originál. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. A takhle nová verze. Tohle důvěrně znám.

0: tohle je její super předělávka. Doba se mění, ale vaše oblíbené rádio zůstává stále stejné.
1: Rádio Hana.
2: Vaše věrné rádio.
3: Dopřejte si večer plný klidu a inspirace s Bárou Englišovou. Už v pátek 2. října v kině Metropol Olomouc. Vstupenky na kinometropol.cz.
2: Bude 16 hodin.
1: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Děkujeme, že nás posloucháte. Ochladilo se a v regionu už topíme. Dodavatelé tepla v Olomouckém kraji kvůli chladu postupně spouštějí topnou sezónu. Radiátory se již rozehřívají v tisícovkách domácností v Olomouci nebo v Hlubočkách či Prostějově. Dodávky tepla odstartovaly po poklesu teplot. Vyhláška určuje zahájení vytápění v momentě, kdy průměrná denní teplota klesne pod 13 stupňů ve dvou po sobě jdoucích dnech.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Dojde na rozšíření kovošrotu v Prostějově. Otázku řeší mnoho místních. Záměr rozšíření provozu na zpracování autovraků u nádraží v Prostějově musí nyní projít posouzením vlivu na životní prostředí. Rozhodl o tom Olomoucký krajský úřad. Společnost TSR plánuje v Prostějově zdvojnásobení kapacity zpracování na 69 tisíc tun odpadu. Už příští rok, pokud získá povolení, píše ČTK. Proti investici z obav před hlukem a prachem v petici sepsané na jaře vystoupily stovky místních obyvatel. Téma dále sledujeme.
2: Sport.
5: Elitní soutěže odpočívají. Na Olomoucku se v sobotu odpoledne hraje poctivý srdcařský fotbal. Ve čtvrté lize přivítá Šternberg Bzenec. Pátá liga nabídne bitvy Slavonín Rapotín. HFK Olomouc přivítá zálohu Uničova. Litovel se utká s Olešnicí. Tak doražte podpořit své sousedy, dát si klobásu, pivo a užít si skvělé odpoledne. Připojujeme počasí a dopravu. Dobrý den.
2: Počasí.
5: Ranní mlhy, čerstvý vzduch a studené teploty. Po ránu i v neděli 4 až 8 stupňů Celsia, tak nějaká vrstva oblečení ještě po ránu bude potřeba. Jakmile se dopolední šedivo rozpustí, sluníčko rozjede skvělou podívanou a při pohledu z okna je to opravdu tak. Odpoledne rtuť teploměrou vyšplhá na příjemných 18 až 22 stupňů Celsia. Tak to bude v podstatě celý prodloužený víkend. Ideální čas vyrazit ven, chytat poslední hřejivé paprsky a užít si parádní začátek prodlouženého víkendu. Víme, jak se jezdí tady. Jestli máte namířeno do Kroměříže, dejte si časovou rezervu. Probíhá mezinárodní soutěž tradičních zábřeží, takže po městě se prohánějí koňské potahy. V Oborově ulici se k tomu od 5 odpoledne přidá hokejový šlágr s Hodonínem, takže tam zase hrozí zástupy fanoušků v dresech na silnici. Pokud míříte na Šumpersko, na silnici mezi Bludovem a Chromčí se opravuje most. Projíždějte pomalu v jednom pruhu. Dobře dojeďte a nohu z plynu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Víkend společně. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.
1: Celý den tvý chyby hledám a večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Rádio Hana.

0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne.
1: Pohodovou sobotu 26. září a my rozhodně neustáváme.

0: kohokoliv stresu. Další hity letí k vám už za moment.
1: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
2: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
1: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
2: To si píš.
1: Teda Franto, to běžím říct holkám.
2: No, to běž.
3: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
0: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: 8? Ano, 8. Fiat Professional Days jsou tady a nově přicházejí s 8letou zárukou až na 200 000 kilometrů. Pořiďte si kultovní Ducato, kompaktní Scudo nebo univerzální Doblo už od 389 000 korun bez DPH. Pozor, nabídka Fiat Professional Days platí jen do konce října. Fiat Professional.
9: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Professional. www.autorolny.cz.
10: Běhejme a pomáhejme útulkům. To je putovní charitativní projekt na podporu opuštěných a týraných zvířat a už tuto neděli přijede do Olomouce. Zveme vás na běh a pochod pro útulky. Podpořte opuštěná a týraná zvířata už tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Každý krok pomáhá a počítá se.
11: Ty už máš nové auto? Vždyť si o něm mluvil teprve včera.
12: Žádné čekání. V Porsche Olomouc mají skladové vozy Škoda Kamiq i hned k odběru. A navíc?
11: A navíc?
12: Prodloužená záruka a předplacený servis zdarma. Škoda Kamiq i hned k odběru. Ušetřete a odjeďte ještě dnes. Vyberte si svůj vůz v autosalonu Porsche Olomouc. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

0: Rádio Hana. Životní styl.
1: Říká se, nemusí pršet, stačí, když kape. Jenomže ono nám může nenápadně v uvozovkách kapat také z bankovního účtu. Každý měsíc stovky a za celý rok klidně tisíce korun. Ona doba je rychlá a člověk snadno zapomene, kde všude si platí cloudové úložiště, streamovací službu, televizi, aplikaci na cvičení, střih videa nebo různé hry. Evropská komise dokonce uvádí, že do nechtěného předplatného se někdy chytil přibližně každý desátý spotřebitel v Evropské unii. Rada je jednoduchá. Abychom neplatili to, co nevyužíváme, udělejme si 5 minut času a v internetovém bankovnictví si projeďme všechny opakované platby. O každé koruně, která odchází z účtu anebo z karty, bychom měli vědět. A hlavně pozor, když aplikaci z telefonu smažeme, předplatné tím nezrušíme. Takže ano, nemusí pršet, stačí, když kape, ale raději ne z naší šrajtofle.
0: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v sobotu odpoledne. Rádio Hana.

0: španielsky, italsky, nebo i turecky. Nahané stačí jedna věta. Hrajeme hity z celého světa.
1: Nejlepší hudební výběr. Rádio Haná.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
3: Bude 17 hodin.
4: Hezké odpoledne.
1: Zprávy Rádia Haná.
5: Dál pro vás sledujeme, co pak se děje. Máme tu pro vás aktuální informace. Zaběhat si v parku a podpořit přitom zvířata, to můžeme tuto neděli v Olomouci ve Smetanových sadech. Ve 13 hodin tu začne 5. ročník charitativního běhu a pochodu pro útulky. Program charitativní akce přibližuje web report.cz.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Novou zábavu budou mít děti v biokoridoru.

0: 10 i přes 20 stupňů ve stínu a příští týden i k 25. Babí léto jsme na našem území zažili od roku 1961 66krát, píší o tom novinky.cz. Sport. Čeští tenisté mají jasno, s kým se střetnou ve čtvrtfinále Davis Cupu. Bude to Kanada, která týmovou soutěž reprezentací vyhrála v roce 2022. O našem soupeři rozhodl los v Boloni, která bude v listopadu hostit finálový turnaj.
1: Počasí. Neděle chce skopírovat sobotní počasí, nabídne podobně přívětivou tvář babího léta. Ráno bude sice ještě chladné s teplotami kolem 4 až 8 stupňů Celsia, odpoledne to sluneční paprsky spolehlivě vynahradí. Čeká nás polojasná obloha, příjemné teploty dosahující až k 23 stupňům Celsia. Perfektní konstelace na výlet do přírody nebo na odpolední relax na zahrádce. Víme, jak bude? Babí léto celý prodloužený víkend.
2: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Doprava.
3: Na cestách v kraji to dneska žije kulturou i zábavou, což bohužel znamená i pár komplikací pro řidiče. Zlín, třída Tomáše Bati a okolní ulice, hudební festival Sklep House Open Air, tak jsou tady davy na silnici. Na Pajedla Masarykovo náměstí tady probíhají svatováclavské slavnosti i s průvodem městem, takže lidé zabírají cestu. No a pokud jedete do Olomouce přes Droždín, Gagarinova ulice, tady se kope plyn, střídavě se jezdí v jednom pruhu. Dobře dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě.
4: Připravte své auto na zimu u Kačmáček Olomouc. Váš servisní partner pro Ford, KGM, Peugeot, Citroen, Opel, Fiat a DS. Kačmáček Olomouc, Bystrovany.
5: Víkend společně.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Víkend společně.
1: Rádio Hana.
2: Nádhernou sobotu 26. září. Dnes je mimo jiné i Světový den antikoncepce, takže plánování rodiny raději necháme na vás. A my vám raději naplánujeme skvělou podvečerní zábavu. Děkujeme, že trávíte víkend s námi. Za chvíli si společně dáme rychlé shrnutí kalendária a největších zajímavostí dneška.
3: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
4: Mrkněte na opel-morava.cz nebo rovnou přijeďte. Váš autorizovaný prodejce Opel, Moto Morava, Brněnská 57, Olomouc.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Podzim je za dveřmi a s ním přichází akční nabídka Škoda Plus v Porsche Olomouc. Nabízí prověřené ojeté vozy za ještě lepší ceny. A to není vše. Při financování získáte až 3 servisní prohlídky zdarma. Nečekejte a ověřte si aktuální nabídku ojetých vozů u prodejců v Porsche Olomouc. Nabídka platí jen do vyprodání zásob. Porsche Olomouc. Váš podzimní start se Škoda Plus. Porsche Olomouc. Váš autorizovaný partner programu Škoda Plus.
0: Rádio Hana.
1: Nejlepší

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzingerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
2: Dnes je Evropský den jazyků.
3: Tak Andre, popřejeme anglicky.
4: Happy name day.
3: Německy. Alles Gute.
4: A česky? Začíná tvoje sváteční hymna.

0: Johana. Jsme partneři nejlepších akcí v regionu.
1: A náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte.
0: A my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz Vaše akce
1: do našeho éteru.
0: Bude 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Sledujeme pro vás, co se děje. Vrátíme se ke kriminálnímu případu z prosince 2025. V Bohuňovicích na Šternbersku tehdy 18-letá dívka po dohodě s přítelem postřelila rodiče. Motivem byl dle policie majetkový prospěch. Matka útok nepřežila. Kriminalisté v těchto dnech předali státnímu zástupci návrh na podání obžaloby na 18-letou dívku a jejího 30-letého partnera obviněných z vraždy a pokusu o vraždu dívčiných rodičů.
3: Vazebně stíhané dvojici hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest.
2: Dodal za policii komisař Libor Hejtman. Cyklisté v Šumperku. Lávka na cyklostezce z města směrem na Nový Malín je do 8. října uzavřena kvůli opravě hydroizolace. Pro chodce a cyklisty platí na stezce vyznačená obchozí trasa, informuje o tom město. Máváme kotlíkovým dotacím. V Olomouckém kraji po 10 letech končí. Od roku 2016 využilo příspěvek na výměnu starých vytápěcích kotlů za nové ekologické téměř 8 tisíc lidí. Z evropských peněz vyčerpali prostřednictvím kraje skoro miliardu korun, píše o tom Report.cz.
4: Sport. Nedělní fotbalový program na Olomoucku slibuje skvělý.

0: chladičku, co se počasí týče. Po ránu sice místy mlhy, místy i přízemní mrazíky, odpoledne ale převezme vládu ukázkové babí léto. A vlastně v sobotu, v neděli i v pondělí na svatého Václava teploty vyskočí až na letních 20, respektive 24 stupňů Celsia, a to ve stínu. Odpoledne tak můžeme klidně odhodit bundy, mikiny a užít si zářijového sluníčka na plné pecky. Máme tu další přehled, kde to dneska drhne. U obce Věžky probíhá populární podzimní výstava Zahrada. Počítejte u Věžek se silným provozem a spoustou nakupujících. Můžou přecházet přes silnici s taškami plných sazenic. Pokud pro změnu projíždíte Dětkovicemi na Vyškovsku, tady je rekonstrukce a uzavřená je pravá strana silnice na Pačlavice. Provoz hlídá značení. Mezi Kotvardovicemi a Senetářovem na Blavensku vás zdrží práce na cestě. Jedné zase jedno auto za druhým pěkně na střídačku. Tak dobře, dojeďte.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: let you know.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I o víkendu.
2: Ahoj a dobrý den. Máme tu sobotu 26. září. Doma už to hřeje rodinou pohodou u večeře a my jsme rádi, že můžeme být u toho s tím nejlepším sobotním playlistem. Dnešek je plný velkých historických okamžiků i slavných oslavenců. A aby toho nebylo málo, za chviličku nás čeká ještě inspirativní rozhovor s exkluzivním top hostem. Přeji vám nádherný podvečer a užijte si za chvilku další skvělé hity.
3: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
4: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
3: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
4: To si píš.
3: Teda Franto, to běžím říct holkám.
4: No, to běž.
5: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým V, CZ.
6: Křupavý chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Bistro Ladíme Sezu v Olomouci startuje 1. října zimní sezónu. Čerstvé langoše exkluzivně jen 60 porcí denně. Naladíme vás poctivým slow fast foodem. Najdete nás v Olomouci na Ztracené a na Facebooku i Instagramu.
9: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
10: Ahoj, tady Giorgio.
11: My name is Giovanni Giorgio.
10: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision, tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
12: Olomoucký report CZ.
13: Pořád se něco děje.
12: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
14: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
13: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Svatováclavské hodové oslavy v Tovačově proběhnou už tento týden o prodlouženém víkendu. V zámeckém parku si užijeme hodový jarmark, regionální potraviny i bohatý program, koncerty skupiny Arytmia a Dáši Zázvůrkové nebo ukázky bitvy u Tovačova. Zastavte se za námi na hodové oslavy do Tovačova.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Soudruhu učiteli, můžeš se na něco zeptat?
2: Ano.
1: Hoří hovno.
3: Peťo.
2: Co říkám?
1: Jestli hoří hovno.
2: No, třeba velbloudí, ano.
4: Legendární hláška z komedie Pelíšky. Podle herce Jaroslava Duška hoří. No a co na to říkají odborníci? Skutečně se velbloudím trusem dá topit? Pravda? Nebo mýtus? Odpověď má pro nás mluvčí olomoucké zoologické zahrady Iveta Gronská.
5: Tak já si dovolím krátké intro, protože voda jako taková je alfa omegou velbloudího života a velbloud s ní umí velice dobře hospodařit. Ono se dokonce říká, že by se nikdy nenapil závadné vody, že ji rozpozná na vzdálenost několika kilometrů. Ve chvíli, kdy dorazí do oázy, tak dokáže to jeho tělo pojmout až třeba 100 litrů vody. A když jí má nedostatek, tak velbloudí moč může být až takové sirupovité konzistence. Hodně hustá. A ten trus může být zbaven vody natolik, že se po přesoušení skutečně může používat jako topivo, takže ptáte-li se, zda hovno hoří, velbloudí ano.
4: Až příště budeme koukat na Pelíšky a ozve se otázka...
1: Hoří hovno?
4: Tak díky nám budete vědět, že to není mýtus, ale pravda pravdoucí. Potvrzeno.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.

0: Víte, že originální verze songu nemusí být vždy lepší než cover verze, ale pravděpodobně se nám bude líbit víc, a to proto, že jsme ji slyšeli prostě jako první? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Zprávy Rádia Haná.
1: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
1: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvicím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
0: Počasí.

0: dobrý den za volant, víkendový provoz na některých místech houstne. V Otrokovicích Tylova ulice i Mánesova tady vypukla pouťová zábava, pozor na rodinky s dětmi a kolotočové nadšence, kteří přebíhají přes cestu. Blanensko, část Olešná, tady se kope přípojka plynu, místní komunikace je zúžená, zpomalte. Pokud plánujete cestu do Kroměříže na hokej kolem obvodové ulice, očekávejte odpoledne pořádné parkovací peklo. Trpělivost za volantem a šťastnou cestu.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Víkend společně. Rádio Haná. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Přejeme víkend na jedničku.
2: Zdravíme vás všechny ze studia v sobotu 26. září. Sledovat západ slunce s hrnkem něčeho teplého je po takovém dni naprostá nádhera. Dnešek nám přinesl oslavy Evropského dne jazyků i vzpomínku na slavnou Kennedyho debatu, ale teď už je čas na relax. Za moment zvolníme tempo a shrneme si nejčtenější příběhy z dnešního internetu. Přejeme vám kouzelný sobotní večer, do uší vám posíláme hit za hitem.
1: Rádio Hana.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: čem se píše?
1: Ahoj a dobrý den, díky, že posloucháte a my víme, o čem se dnes mluví a píše v našem kraji. Poslední rozloučení s olomouckým podnikatelem Richardem Morávkem zaplnilo katedrálu svatého Václava do posledního místa. Rodina zakladatelé skupiny Redstone skrz Olomoucký report poslala dojemné díky všem, kteří přišli uctít jeho památku. Pohled na plný chrám jim v těžkých chvílích připomněl, jak hlubokou stopu ve městě zanechal. To na Prostějovsku policisté usvědčili podvodníka z kategorie za málo peněz, ještě méně muziky. Jak píše Prostějovský deník, muž prodával fůry palivového dřeva, jenže polena na korbě naskládal tak rafinovaně, že uvnitř nechal obří prázdnou díru. Zákazníci na tenhle vzdušný zámek přišli až po vysypání auta. Výtečník obral 3 lidi o 35 tisíc a teď mu hrozí až 2 roky natvrdo. A nakonec skvělá zpráva pro uši podle serveru olomouc.cz. Moravská filharmonie Olomouc totiž odpálila svou 81. sezónu. Vedle klasiky nabídne pecky od Beatles, hudbu ke hře Kingdom Come 2 i poctu Macky Šbirkovi. Naši muzikanti navíc vyrazí předvést své umění až do slavné Vídně. Tolik přehled toho, o čem se dnes píše a já vám přeju krásný prodloužený víkend na našich vlnách.
0: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

0: Ahoj, tady Giorgio.
1: My name is Giovanni Giorgio.
0: Mám pro tebe příležitost. Baví tě videotvorba? Umíš vzít kameru, natáčet a udělat top video? Tak to hledáme právě tebe. Choose your fighter. George Vision v Olomouci hledá kameramana a editora, který chce tvořit reklamy, firemní videa, eventy i obsah na sociální sítě. Nabízíme flexibilitu, profi techniku, fajn projekty, friendly team, neomezený přístup ke skvělé kávě a dobrý cash. George Vision. Tvoř s námi. Více na georgevision.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Posloucháte Rádio Hana.

0: Víte, že hudba, kterou posloucháme, ovlivňuje náš názor na svět? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio Haná.
1: Přejeme sobotu na jedničku.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Haná.
1: Milujeme devadesátky.

0: Čepový chléb z Nového Jičína Bartoňova pekárna peče poctivě a ručně už 100 let. Ochutnejte tradici. Těšíme se na vás v našich prodejnách.
1: Olomoucký report CZ.
2: Pořád se něco děje.
1: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
3: A nyní report přináší ještě více informací ze sportu od zkušených redaktorů a komentátorů.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
4: Rádio Haná. Devadesátky v devět.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v sobotu.

0: nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.
1: Čau, čau, tady je Mikael, tohle je moje novinka Spolu a já děkuju Rádiu Hana, že podporuje moji muziku. Mějte se krásně a nezapomeňte být spolu.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Dnes je 26. září. Na dnešek připadá Světový den antikoncepce, Evropský den jazyků i Romantický den milostných dopisů. Svíčky na dortu sfoukává náš jediný kosmonaut Vladimír Remek, který to dotáhl až ke hvězdám, herečka Marta Danzingerová nebo tenisová královna Serena Williams. V roce 1960 se přesně v tento den odehrála první televizní debata kandidátů na amerického prezidenta. Zatímco schvácený Nixon podcenil vizážisty a spotil se, uhrančivý Kennedy ukázal, že na obrazovce rozhoduje i styl. Všem Andreám přejeme k dnešnímu svátku jen to nejlepší. Vaše jméno znamená odvážná. Tak si užijte svůj den naplno a bez obav.
0: Rádio Haná, kalendárium.
2: Rádio Haná. Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: Víte, že hudba je návykovější víc nežli sex, cigarety nebo drogy? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Tady je Rádio Haná.

0: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Čaute, zdraví vás Lukáš z kapely Inými slovami. Sme tohtoroční víťazi Rádio Talentu Olomouckého kraja a to len vďaka vám a Rádiu Haná. A ako veľké poďakovanie vám práve teraz hrá náš hit Mesto spí.
3: To, čo si myslím, zapečatím za

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Naše rádio baví, informuje a taky pomáhá. Au, au, au, to bolí! Taky jste se už možná někdy spálili o rozpálený plech v kuchyni, o grill nebo třeba v létě u táboráku. Říká se, že při spálenině se máme okamžitě chytit za ušní boltec, aby bolest nebyla tak intenzivní. Je to babská rada nebo je na tom něco pravdy? Zeptáme se mluvčí záchranné služby Lucie Mikiskové. Ahoj.
2: Ahoj Luky a zdravím všichni posluchače. Tak ano, můžeme to vidět u babiček nebo i našich rodičů, že tohle dělali. Je to spíš takový reflex, kdy vlastně ušní boltec může dobře odvést to teplo z toho spáleného prstu a naopak je to velice citlivé místo, to znamená, když ho i stlačíte, tak můžete na chvilku přenést tu bolest trošku někam jinam, než od toho popáleného prstu. Každopádně není to jakoby něco, co by vám ten prst nějak mělo úplně zachránit a spasit, takže vždycky, pokud tam bude nějaká popálenina, je důležité ji chladit. To znamená dát ten prst pod tekoucí vodu, studenou a nechat pár minut prostě pod tou tekoucí vodou. Nikdy ne do stojaté, protože ve stojaté vodě se může z té popáleniny vlastně velice rychle přenést to teplo do té vody a my znovu tu končetinu nebo tu danou část toho těla znovu jakoby oteplujeme, což nechceme. To znamená vždy pod tekoucí vodu a samozřejmě pokud je tam větší rozsah té popáleniny, tak je vždy důležité volat záchrannou službu a poradit se s tím dalším postupem se záchranářem na té lince 155 a případně samozřejmě další postup vám sdělí on, jak postupovat. Nikdy to nějak nemažeme, ničím nepřikrýváme, pouze ta první pomoc je v tom, že chladíme pod tekoucí vodou.
1: Říká mluvčí záchranné služby našeho kraje Lucie Mikisková, takže ucho nám popáleninu nezachrání, důležité je správné chlazení popáleného místa a u vážnějšího poradění samozřejmě odborná pomoc. Lucie, děkujeme.
2: Moc děkuji a přeju všem pěkný den.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Rádio Hana.

0: zprávy Rádia Haná.
1: Co pak se u nás děje, to pro vás neúnavně sledujeme. Pojďte si poslechnout aktuality. Nekrmte potkany, to je jasný vzkaz od radnice obyvatelům Olomouce. Lidé nechávají zbytky jídla v parcích a u kontejnerů a krmí tím hlodavce. Město se snaží hubit hlodavce deratizací. Letos už hubení přišlo na 400 tisíc korun. Hubení v Olomouci je pravidelné, ale kvůli nehospodárnému vyhazování jídla není dost účinné. Radnice tímto reaguje na četné podněty a stížnosti občanů na výskyt potkanů u kontejnerů. Nože, nekrmme si v Olomouci potkany.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Koryto řeky Moravy mezi Kvasicemi a Kroměříží je opravené. Vodohospodáři dokončili opravu úseku u Střížovic, který poškodili povodně z roku 2024. Nyní už připravují navazující protipovodňovou ochranu Kroměříže.
0: Hlas lidu.
1: Jak se líbí středoškolákům ve škole? Ve většině ano. S kvalitou vzdělávání je spokojena podle nového průzkumu STEM více než polovina žáků. Jsou-li nespokojení, tak pokud výuka nereflektuje reálný život.
2: Sport. Naše tenistky jsou krok od historického úspěchu. Pod vedením kapitánky Barbory Strýcové postoupily přes Britky a Španělky do finále Billie Jean King Cupu. Pokud v neděli uspějí, Strýcová se stane vůbec první Češkou, která tuhle prestižní trofej vyhraje jako hráčka i jako kapitánka. Svěřenkyně v čele s Karolínou Muchovou a Lindou Noskovou předvádějí skvělou formu a v Číně bojují o celkový titul. Držte našim lvicím palce. Finálový souboj startuje v neděli v 11 hodin.
0: Počasí.
2: O tomto prodlouženém víkendu je tu pravé a nefalšované babí léto a bacha, zapustí u nás kořeny zhruba tak na 7 dní. Startujeme tímto víkendem teplotami kolem 23 stupňů ve stínu. V pondělí a v úterý se ohřejeme dokonce až při 26 stupních a slunečné počasí vydrží bez větších zakolísání až do začátku října. A to bez deště. Ráno sice musíme počítat s chladem a mlhami, ale odpoledne vždycky bude patřit výhradně sluníčku a příjemnému teplu. Víme, jak bude. Babí léto a teploty nad 20 stupňů bez deště do konce října minimálně.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

Facebook Rádia Haná. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Haná. Připojte se, lajkujte, sdílejte. Jsme Rádio Haná.